0: A to sa prašam, komu da home officeu poveda, što se konc tydenia reano doživiu, napríklad tiež na našich serbských rajniščach.
1: NDR Sachska, serbský rozvoz. Šport.
0: S Janom Reariom.
2: Šesty bukečanský motokros po Šťernišču je sobotu nimale dobota padnú. Nedom jacori piloča nesú sa napuč do rodec podali, abo motonské přivodžnia tým polu na připovešaku stie ostajili. Silne dešče sobotu otrania ač do popoudnia postarachu sa menujúce vo kytro bočanú čaru. Nekoci z mužičí pak startovachu, tak napríklad zamuje Langa z Ralbic a Zdenek Král z Javory. Langa obsadži na svoje Yamaha 7. miestno a Král z motorskej marky KTM 10. Riane duel nastav v 4. biju mes konečanom Robinom Reoriom a huskočanom Viktorom Belkotom. Reor Kawasaki bu 6. a Belkot KTM 7. Pola seniorov stieše smečkečan Max Sperling KTM samo na 3. miestne na dobečerským podesče. Pieskečan Matias Skupka Huskvarna bu v samsnym vúbeđovaniu 9. Koparske vúsledky Vyša Liga, Biskupice Rabenstein 0-3 a Wotzl Riza Novosulc Rotk 4-0. Sulšečan Leon Šota vyhýžo v druhej menšinie 1-0 docpiv. Koparske vúsledky okresná Vyša Liga po 15 menšinách 0-3 k počase 1-6 a na koncu 2-7, to je vúsledk R. Kulov Gros Naundorf z Vida Hostičelov. Rota za Warriorov při dezastre celý štaj Simon Kocor a Louis Kreutz. Našece Dobruša SJ Kruščice 1-2, Rota SJC Alvin Graf a Jan Boguš a Ralbice Bukece 1-4, Česne Rota Aleksandr Wauda. V okresnej líze štafla 2 skončí sora Nebelčice Minakau včera po podňu 1-1. Přiladoval Bjarnat Delenk.
3: To by dobrá našej strany, to by špreč. Sme sa da reprezentovali, sme silné celky uvedemili, ktoré sú loni ten postup snadne zapasli. A když bych mi naše šance lepe užili, vlastne veľk od tých mladých rajerov, boh ja pravil, bo to zasúžené dobe, či bude, tak sme sa s Dybkom spokojom a pri rejane medre dobrohu uvideli.
2: Rota Nebelčice William Pletner, Radvor Sepice 1-2, Rota Radvor Claudius Buscha, Kinsborg Vúžnica SJ Kruščice 2. mústvo 5-1, Rota SJC Damian Matik a FC Vúžica športové tovarstvo Marina Vězda 0-1, Rota Pančice Franz Bulank. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice premiárnu vinovatostnú rú Pširavo, a to doma v Nebelčicach z C5. Jedna rota za serbské rajne zjednočenstvo Bechu Samorota Hosči a dvoje do Cpik Šeščan Bimak.

0: Kone klinčit. Jabuko svojenske nitko je na pošestih. Čas za naše poješče zhonje v Užice. Kiši nam zimava. Bettina Benderotova.
1: Srpski rozvoz. Poješče. V studiu Bettina Benderotova.
2: Dobro ranje. Za nového vesnanostu holdžia bučera Aleksandr Mann z 61,1% vosu uzvolené. On přísúša svobodným voleriam, aby do toho hižo zastupovací vesnanosta. Tamný kandidát, gminský radičel Percy Hulfeld, by jako bestronský jednotlivc nastupil a 18,9% vosu dostal. Dotalny vesnanosta Gerald Meyer poda so oktobre na Rumink. Volič smidžiše hodžiju nidže 2000 svobodlerio. Na hučbne svedžin pod hesvom Serbski noci smidžachu ansamblu CSLA sobotu večer nidže 500 vopetuvario do šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podachu so naslidy serbskich hučbnych tradiciju až nejachu mocny přiklesk. Piatkonische Predstajenie dobiachu Vedradla Wodbrajic. Wupadnene Predstajenie so sreč septembra domie serbskeho ludova ansambla Budyšinie Nakvata. Nadrobnische informacije zžila so na internetnej strone SLA. Včera je ko Budyšin s tradicionálnym kuždoletným koncertom na Čornoboze ustupil. 60 vopetuario je puč na horu namakao, programy słyszysty spiewaj za żunski kór z wazowskiego spiewnika. Ze spiewnym wobdziewaniem Jurija Pilka wspomina się so też na jego stote posmiertniny. Koncert wotmie so na dniu Hornie w Užicy, a spiewaki a spiewario przedstajichu nimo toho niemskie, słowakskie, italskie a francuskie spiewy. Wiatce hač stoviri vrch je sobotu dvoru svedžen serbského evangelského toarstva Rubelčicach opetalo. Pučovanie je so vedradla odprajivo. Ekumenijsku nutornož se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Šapanom evangelsce a katolsce virivi zromadne vo svedčišu. Potom přizamkne so zabony svedžen z drežanske skupinu Potka. Na vesnu svedžen 675 let zjece sobotu na špitanke statoku a brožni je neže cista hosči přikvatalo. Popodniši kulturni program je dorostla skupina serbskeho folklorného ansambla Vudvo Vuotovala zromadne ze šulerjemi pančičanskeje votnožki hučbneje šule. Juri Špitank je vo stavi znach zjeć přednošoval a k tomu historiske fota pokazal. Překvapenka svedženja by vustajenca na statoku. Še po skitki tež večerny koncert Horjanu su vobydlerju stojšto vokolnych su přivabili. Nebelčanska založba za nučko kmanoš je si konstudženja z delegaciju francouzskich partnerov na Zoninja vomeniva. Tak podachu hosčom a tudyšim podpiračelam dolad do planu nebelčanskeje založby. Kajž žili předseda Tomáš Čornák má domě založby na Lipově mez druhým vulkokuchňa za předživanie bioprodukto nastač. Francouzce hosčo z městačka blízko Kan maja jižo 20 let na zoněniu ze spichovaniem strúho zaživenia přes měšanské tovarstvo a odpovednú infrastruktúru. Tutom projekt su serbským ratariam včera na zromadnej konferenci predstajili. To bych upovieště, kýž namákať še tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca miniate svonca omručile ve vodmenie vo stanie sucho a to při maximálne 21 stopňach.
0: Rajnče zera hižo skadžeja, na drohách pak ište šitko spí, znamenča, što je štoké vopkát nastupa, môže se rec, v skadče žane neuladám. Hačenia týšnic, jeli nešto uladače, písače nám ráde, kajše Bettina hižo prajva, přes našu damotnú app, tam namakače četovú funkciu, aj, abo ráde tie zazvonče tu, do budúckého studia, môj sa s Bettinu přes skúžoškúli informáciu, veselí môj 4 po napo 6.
1: Serbský rozvoz.

se da menčino. Po napo šeščiche, no a šuši dženca rana po puču, tun bio na tutun informaciju, keď buhač, so vosebe v Radvorske končine. So kje trotvari, nic je noš Radvorju samim, nie od džencnišeho tež mi s kamenej a Mirkovom na S106. Na dôžši 700 metrov so tam asfalt ponoví, no tež staré kolie, kýž tam nedaloko droj beža so to runia votohaja, bo vutohaja, môžeš tež rec, hač do konc oktobra je droha dla tvarských dživo kompletne zaurena, plači to 600 000 € tak krajne zariad za drohotvortu budúšine kýžšie za Cevovicku zamovite. A za všetkých, když sa na miestne tam nevúznaja, vopieska vedže přes Lutopč a Radvo zase do kamene. Niešto viacač mesac, co tam tvári, mes kamene a Mirkovom od džencnišeho hač do konc oktobra na to mili pomyslič, dešte dženca popuču. No a pokývaš, to nám do džencnišeho dňa a do přichodných dňov takhle do zajímavých zariadov o ňu kýva, to vám nedom predstavujú v tu srbským rozvozu 8 po napušeščiche.

za Lindarec. Jesač, menšino, do šeščiche, no Česka a Serbia. To je chytro dobre přečestvo. Před jeden a po týdenem hakle je šest serbsce rečacem. Je sa tam na Karlovej univerzite Praze rečný certifikát přepodal voni, suso ze stipendium Českého kniežostva na lečnej šuli v obdžilili a netko. Nitko sú viacere zromane projekty mes Česky, Zakski a tiež vizor se Serbami plánované a Serbia vo toho tiež profituja. Vo sebe adventnem času maja tu ešto projekto plánované, džiž so vo sebe české adventné a hodovne navožky predstaja. Tak môže napríklad ve vobvuku darových vikov cičeho adventa na postovom namiešče budúšine, kaštiež na vopetách serbských sach, zajímce, české tradície a navožky zeznač, vúspytač, aj a hižo septembre môže so šulario serbského gymnázia veselič, môže tam minúce českú reč a kultúru blíže zeznač, to zmeja česko klanko živadvúve kruch s hosťom na SGB. A projekty spichuja so přes kraj Zaksku, so bychu mes so styky mes Zakske Serbami a s našimi českými přečelami poupšili. Na to smíme sa veselič v příchodném času tu našej horny vúžice, našej domizne. Nedom, 8 do 6.

0: Da bedel knasse dom, a netkoch ze müsse ras pütatsch, zromanje ras dopaminatsch. So, a wulke praschne mam na was, stjeda nieswatschit wo. Jako serbske začuwali, jako stjetam zaischwe ras pobeli. Troschku spodzim to šakje, aber nieswatschit wo, leži wosrič serbske horne wužice, direktne podla katolskich kunčino. Tola serbskim zjavnem živenju, raje wies, lidma rolu. To pak bie niede ras. Cule jinak, poveda nam nitko Mirčin Wenk.
1: Dženca zda so nesvačilo skere nimske byč, tola ves ma boate serbske stavizny. Trudla malinkova.
2: Na nesvačilo cule jednore byše jena vúznamna serbska evangelska fara. Jo su vúznamni ľudio skutkovali, hižo přes te farostvo, jo byše vúlke vúčarstvo, jo byše ubači búria, a byše tež jena pomerne vúlka vasada, a sreč Serbio, to byše Sobojena v tých centrálnych serbských evangelských vasadov.
1: Tohodla bych uznamne serbske osoby ve vse husto farario, kajž napríklad Juri Men. Vun by vše 200 posta letami jeden z prvných serbských basníkov. Dalša vážna osoba to časa by učil Juri Vanak.
2: Nic je než, dokáž on dohatu byl, ale on je najskritější na opravdu ta vůčarská, kubvanská osobina byl. Jo. A znamenče ze srbské stavěznou je nám znáte, že on se ošelak je staral, že obohu srbce moženci těž do dalšího vůkubania přišli a mestu těmi je těž například Jan Rade Srb Vela.
1: Nemejachu pak nesvačidle je než farario a vůčarjo. Zevce pokáža tyž ľudové basnik Jan Heinca. Miestrujím je on, dženca jako korove spiev znatu basin, mačernu reč ľubuju napisal. Tola kak by jednore münsky k basneniu přišo. Dr. Franz Schinn.
3: To je poprom hakle co stavo, když on potom v menie ve zvulkých žarach, tam ješ on jenom přečela a bobaj staj so hubičovaj v tom nekajke vesne podavky do rončku staječ a ľudí štipač s tým. A to je tiež te markantne za Jana Heinzu, zo je on také loštne a žortne vece písal.
1: Basnik před 100 letami zemrie. Tobie nesvačidlo hišče kytro serbske poveda vjesnan Handri Wirt, kiš so ze staviznami se zabira.
4: To byše před 100 letami hišče nimalešo rysy serbse, also serbska ryč byše všetne tu svišeč. A vieso, čo je srudna vec, ale to je fakt, co je so v tých 100 letach tu išto zmienivoj.
1: Tuta zmena by so spešne odmiva. Handri Wirt o tem serbskim v svojim džičatstve sreč 20. listotka, jako by jeho nan Gerard Wirt farove vse.
4: Te starši na kojiže pa te džet a vôky a te serbske kemže bych všetci te jara dere vopotane jove nesvačidle. Myša doma smo jeno serbsco rečili. Ale voko dokole sa te truje džiči, to nikto nebyže, s kým ja boh mo serbsko rečič.
1: Dženca sú to skýre rečne pomniky, kotrež o serbským nesvačidle sveča. Trudla malinkova.
2: V cirkvi je namaka tojšto srbskih napisov, te su šir z časa po druhej svetovej vojne, z časa srbsko superintendenta Gerharda Wirta, ale tiež na kirchovej pši cirkvi, abo tiež na porebništu, namakame tojšto srbskih napismov išče.
1: A tež trošku srbsko živenja ve vse išče je praj Handri Wirt.
4: Ale nic nekaj kaj organizovane, ale tak so my, tukaj my so mjesto vznajemo srbsko, môžemo, so my to tež rade užívamo.
0: Hej, serbse rečeč, když serba zetkáš, nastajenie Handri Wirta, však nejenož nesvačidle, ale šudžom ve serbách. Dobrá idea. To myli si sa naraz vúbidomič. Mirčin Wenk je so se serbským nesvačidlom zabieral a nám rozprávajú tu serbským rozvosu.

0: Pojče, lube dzieci, chcu wam niešto pokazać. Smieće przy jednej premiere podla być.
1: Nytka pak sem čipna, wujo Achimo.
2: Ja tež, nesme hišče ženje ve vaši brožni byli, Beno.
1: To je naša džovania, Mira. A ve zajšvrt njach je papa je husto nytka byl.
2: Po takim vyšvočo dže.
1: Nie, tia. Nesme džach k njem nuc, a rec mi papa tež ničo njechaše.
0: Nevedžach spočatnje haco mi cova viec z cova šlachči. A to dla njechach tež žane vopačne vočakovania budžič.
2: To klinči kajštajki pravi mysteri, že voto, štoj so jole spode starije plane kova?
0: Haj, naže žaden červene přikro nimam, ale šo jedne. Dajče so překvapič. Voila!
1: To je tola, jeden blidový keko!
2: Cool!
1: I papa, syn sam natvaril.
0: Na, s pomocou interneta a dobrých pokyvů znáto, když dys a dys kikere tváří.
2: Je šo rune a celé poradne. Nebych zcela rěc mua, hač je samočinené abo kupěné.
0: No haj, a trošku něšto šak tyž můžu. Snáč nic přeco telko znovu a bulom. Viace zvůšik nemaj rukomaj.
1: Nie trzeba stegi skromny być, wujo Achimo. Tun kika super wupada. A to najlepsze je, zo syjun w babach esiot kopaczku lakirował. Możemy jun raz wuspytać, papa?
0: A, jasne, to dla szczytola juhu. Wyszcze moi preni testowario. Cu wiedzieć, hat co dery na nim raje, aba hat dobył jeszcze na niczym filować. Tea Amira, stupte so tam priki, Beno, typu gemni. A jole, mam bul.
2: Ty chceš sobu rač, wujo Achimo?
0: Ej, no wieso! Što da si ty myslíš, so sem kika jenoš za vás tvariu? Pojče a pokažče mi raz, što môžeče. Raz, dvaj, tři, SJ, kikačky!

0: Po sobu spiewa Jörg Weiselberg a pojčenitko z nami rade sobu naposedmich do naše hone w Łužicy, do powieščo, do nowych informacji.
1: Serbski rozwóz. Powieščo. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Za nowo wiesnanostu hodži je bučera Aleksandr Mann z 61,1% vosu vuzvoljene. Vun přisvuša svobodnim voljerijam, aby do toho hižo zastupovace vesnanosta. Tamny kandidat, gminski radžičel Percy Hulfeld, by jako bestronski jednotljuc nastupil a 83,9% vosu dostal. Dotalny vesnanosta Gerald Meyer poda so oktobre na umink. Volič smidžiše hodžiju nidže 2000 svobodlerijo. Na hučpne svedžin pod hesvom Serbske noce smidžahu ansambluce SLA sobotu večer nidže 500 vopetuarju do šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podahu so naslede serbskih hučpnih tradiciju a žnijahu mocny přiklesk. Pjatku niše predstajenje dobijahu vedradla vodprajič, vupadnjene predstajenje so sreč septembra dome serbskeho ludova ansambla Budešinje nakvata. Včera je ko Budešin s tradicionalnim kuždoletnim koncertom na Čornoboze ustupil. 60 vopetuarju je puč na horu namakao. Programi slušešti spivaj za žunski kor z vazovskeho spivnika. Ze spivnim vopčivanjem Jurija Pilka spominaše so tež na jeho stote posmjatnine. Koncert vodmje so na dnju Honije v Užicu a spivaki a spivarjo predstajiju nimo toho nimske, slovakske, italske a francuske spive. Niče 200 posta ljudi sčirovaše včera preprošenju domovinske skupine Pančice Kuko na svojbne popodnjo. Tute vodmje so na arealu komunikacijske arene Pančicah. Vosebiti verškaj bište prezentacija vonjoveje vobore, kiš predstaj historijsku štyrikolesatu ručnu šprycu z leta 1906 a 9 a vústup Lipko pod navodom Jadvigi Kolfostoveje. Studio Lucia překvapi zajemcu s VR naočimi, s dobom votery so arenie pšelatka vo vúdžarským tuarstve veuse. Tyšto staciu za džiči poskytky skulojči. Na vesno svedžen 605 a 70 let zjecu sobotu na špitanke statoku a brožni je nedže cista hostči přikvatalo. Popodniši kulturni program je dorostu a skupina serbskeho folklorna ansambla Vudvo vuhotuava zromadne ze šulerjemi pančičanskije votnožki hučpnije šule. Juri Špitank je vo staviznach zjec přednošoval a k tomu historiske fota pokazal. Překvapenka svedženja by vústajenca na statoku. Še poskytky tiž večerne koncertorianu sú obydleriu z tušto v okolných súb šivabili. Nebečanská založba za nučko kmanos 6 sekund studženja z delegáciu francúzskych partnerov na Zoninia vumeniva. Tak podachu hoščom na tudušim podpiračelam dolad do plánu nebečanské založby. Kajž zdjeli předseda Tomáš Čornák ma domě založby na Lipovi mestrujim vulkokuchnia za předživanie bioproduktu na stač. Francúzce hosťo z mestačka blízko Kan maja ižo 20 let na zoneniu ze spisovaniem struhoho zeživenia přes mešťanské tuarstvo a odpovednú infrastruktúru. Tutom projekt sú serbským ratariam včera na zhromadnej konferenciu predstavili. To byš upoveště, když namakače týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca přečene, svunco a mručele ve vodměně vostane sucho a topší maximálně 21 stopňach.
0: Na našich vůžijských drohách doždere běží, jenož nic, měs Mirkovam a kameny na státní dronze tam vodženskýšeho jmenujce tvária hač do konc oktobra v opěsku jsou vupísali. Tuž vám dobrou a věstu jezbu a ráde s děčinám, když vůdadače vyskače, abo nekaké kopenia hač na autodroze, abo na nekaké vokresné, abo tyž plný droze, to jsme děčné bráde žilíč po 4 po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Já vám sete zpívá Michal Cyš. Ja by tý sete měl. Po takým pónym konca tydženiu zase so vožat rapač ráno šulerio. starší, všichni dobe von. Z rade Serbský rozvoz vás tam přewodža, peč po naposledy Michie. Bettina a Jakub, strujmoj.

0: 8. Po naposledmich je, a dyž stejiš na parkovanišču při serbskej zakvojnej šuli Pančicach Kukove. A ladaš tam napravo, tam po skodže pravim kšidle tvarinja, kova so muzej Čišinskeho. Tak rec od busového zastanišča jenož nikotre metry zdalene. Štož je runi tak myslene, zo bychu mohli šulario a tež vopetovario štěžky Čišinskeho do muzeja založiť. Nětko pak to hiště nemoža, muzeje žno nikotre leta zavrene, hižo před pěč letami rekaše, šo so ponoví, přeriaduje, modernizuje. Dy da nětko v obchodže votivreja, Jeso, Bettina Wenderotova naprašuava, zmawi nadziju, zo stano tola hisce lica, lice 178 posmiertnych narodnin pasnika, co so to zmożni.
1: Wotorenie pak sodlije. Pozdaču wieczny kapitel Muzei Čišinskeho, buhižo lice 2021 nastočeny. Pomjernje spěšne je so tedy multimedialny rušk stvoril, s modernym wuotowanjom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj boze so to netko vočini, my jsme tam techniku instalovali a tak dalje, a netko můžeme to zase šo tam zestaječ. A krutko do wotowrenja planovaného je tak rec ještě raz také ladanje tam bylo zromadne, a tam su si oni naju, Jadwigu a mě, sobou přeprosili, dokud však bychom mohli krutko do toho tyšto štěžku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon jsme mohli tam zvyštivoj na haj, jo, jo, odvidět, co one celé jednore té staré vitriny, které jsou tam byly z 50. 60. let, zase se nastají a tak a se s těmi starými originálními textami. To, jo, se nám je zdalo, že to nebo někde optimálně rozrysaně bylo.
1: Z toho času dživataj Kolfürstec Manželská, Jadwiga a Fabian potekým na tom možné v obsahy riadovač, kročič, vupytač a zestajič. Tak zoby na koncu informativna a zajímavá přeladka vo živinju Čišinského nastava.
2: To je vizor kus problematické, do kdyžin muzei tam jen očakuje nešto, čo se vůstaja. Od cidimenzionálnych vědskou nie jara veľa vyše vo Čišinského. Tam máme te knihy a jené naučí a tak to je kus problematické, zome tak, keď máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden český džil dživa informáciu tak prezentovať, co je to tola zajímavé, ale zo nie sú te cúštiny jenož plné texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekče, kýž převzá grafika Štefan Hanuš. Vun je stajný v umienie s Kolfürstec Manželskýmaj a si hejúvama, kak môli so v obsahy tak prezentovač, zo ve vôve přiladovaria vo stanu.
2: My so nádžiame zo romadže se Štepanom Hanušom sme vistu možnosť uvili napríklad s prezentáciou komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také prezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dečom, ale ľuďom ľubí a až tu už vopročne vúbší zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť došť sa so vopčítať v forme textu.
1: Remesnice, tak Županka Kamenský, Župy Diana Vočerjová riekne, sú ižo pilne podživali.
3: To je šo nekežno bylo přes vinkec firmu Tvárené, a niekedy by sa to ešte s tými fóliami, ktoré sú napísané a ktoré sú všelakore vúzbehuja, barbojtne, a to by sa ešte přilipiť.
1: Tak vostane optimistická, že sa muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšiušiem stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak zo môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovač.
0: Snano však potom klitu, kesto 171. posmiertnym národinám Jakuba Barta Čišinského. Što so a kak muzeju v Pančicach Kukove hýba? O tom je Bettina Wenderotová s Fabianom Kolfürstom a županku Dianu Vočerjovi porečová. Kompletny dlhší přinožk o tom sme včera k nedeli vysovali a namakače jún na našej internetovej strone, kajštež našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež všetky povešče dženstnýšeho dňa a tiež přinožky sovie chceme tiež vám potom dispozícii stajť 6 hodín 42.

0: to by kietro kvodne. Včera nečdu večer čornom komcu na filmových nocach damnejším krabatu imenie. Na pokazach včera minúci film Spaziergang nach Syrakus. Nový film s Charliem Hübnerom. A ty švita serbo je se do čornom komca dojeva, nekak ciauta tam sem na parku a nišču naličil. Teda nic dla dživadženika Charlia Hübnera, nie.
1: Ajmo, co mu našo přečela, abo svoj buta krecu bu podpirač Klemenca Bobkul. Smo čera zonili na svěženu na svojim dom zóni u Suburaja a to smo si prajili spontane, da si moji dojdemo.
2: Tým tým fixe z nojom morav, taky serii, a ten damon film, mi se zda, a to Schwarzes Gold in der Serie, a to im ponte vizolada, a vidí auch to ens neje.
3: Ten film, wat to was stöchen, jo čítal, jo přijomne, a to na zájmu je, a to nečilo většinou si nemůžeš ničo lepšie představit, kaj šiho do kumca si doječ.
4: Musíme na někotrý život, máme jsme byli už ece zase mnou vyleče, a za tím kino je taky, jo, da jsme celý zadávno jemu si doječ, a někdo se to tak doleče, a za Klemens Bobka ve tým filmu je malou roli u najskýho sobou, a je, a da jsme povedali, že mu tu skladnou žence mu užiť.
0: A je špacígang na Zyraku s srbským dživadženikom Klemensom Bobku a v něho štětečno postrovuju a nám přeradžiju, kotru rolu tam ve filmu převzauje.
5: Ja rájem tam jenom cvonika při radnice NDR na Československu, a když tam tu vonu osobu jenom kontroluje a tam potne za čo poradku nie je. Hej, to je vzo všetko rinne. Tu domalá, čo sa tiež vesu, že sú tu pokazali, že musí to je nejaký rejný film. Ja som tu v Mnichove na premiére videl pri filmovom festivalu a hej, ja som musí to je rejný film, kýž môžu sa tiež rúne tiež ju vdere pokazať, že ja musí sa to fajn, že tieko ľudí do kina šinu a si jen film vobladaj a vzo sme tam tiež podľa a pon tiež moja svojba, moje dživo raz vidí a to je na rejná vecá.
0: Aj praj dživadženik Klemens Bobka, rjane filmovičer, to bie čera čornom komcu, při to da trošku kvodnejších temperaturach na filmových nocach na dvore krabatového mna.

0: take my try.
1: Yeah, bedle knauer som.
2: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
3: Šesty bukečanski motocross po Šťarnišću je sobotu nimale dobota padnou. Nedom jacori piloča nesu so napuč do rodec podali, abo motorske při vodžniatem polu na připovešaku steje ostajili. Silne dešče sobotu otranje ač do popoudnja postarachu so menujce vo kytro bočanu čaru. Nekoci z mužiči pak startovachu, tak napšikvad zamuje Langa z Ralbic a Zdenek Král z Javory. Langa obsadži na svoje Yamaha 7. místno a Král z motorský marky KTM 10. Riane duel nastave 4. biju mes konečanom Robinom Reorjom a huskočanom Viktorom Belkotom. Reor Kawasaki bu 6. a Belkot KTM 7. Pola seniorov steješe smečkečan Max Sperling KTM samo na 3. místne na dobečarským podesče. Pieskečan Matias Kupka Huskvarna bu v samsnym vubeđovaniu 9. Koparske vusledki Vyša Liga, Biskupice Rabenstein 0-3 a Wotzl Riza Novosulc Rotk 4-0. Sušečan Leon Šota vyhýžo v druhej menšinie 1-0 docpiv. Koparske vusledki okresna Vyša Liga po 15 menšinách 0-3 k počase 1-6 a na koncu 20. To je vusledk R. Kulov Gros Naundorf z Vida Hostičelov. Rota za Warjovo při dezastre celý štaj Simon Kocor a Louis Kreutz. Naše co dobruša SJ Kruščice 1-2, Rota SJC Alvin Graf a Jan Boguš a Ralbice Bukece 1-4, Čestno Rota Aleksandr Wauda. V okresnej lize štafla 2 skonči sora Nebelčice Minakau čera po podňu 1-1. Přiladoval Bjarnat Delenk.
4: To by je dobrá našej strany, to by špreč. Sme sa da reprezentovali, sme silne celky uvedemili, ktoré sú loni ten postup snadne zapasli. A když bych mi naše šance lepe užili, vás uvek od tých mladých rajarov, boh ja pravil, boh to zasúžené dobeče bolo, tak sme s zdebkom spokojom a při rejane medre dobroch uvideli.
3: Rota Nebelčice William Plettner, Radvor Sepice 1-2, Rota Radvor Claudius Buscha, Kinsborg Vužnica SJ Kruščice 2. mústvo 5-1, Rota SJC Damian Matik a FC Vužica Športové tovarstvo Marina Vězda 0-1, Rota Pančice Franz Bulank. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice premiérnu vinovatostnú rú Pširavo, a to doma v Nebelčicach z C5. Jedna rota za serbske rajne zjednočenstvo bychu samorota hosči a dvoje do Cpik Šeščan Bimak.

0: Как далеже, но то можу вам рец на повосмі з нашими повещами.
1: Сербский розвоз. Повеще. В студию Бетина Мендерутова.
2: Доброе раннє. Za noho vjesnanostu hođija bučera Aleksandar Mann z 61,1% vosu vuzvoljene. On přisluša svobodnim voljerijam, aby do toho hižo zastupovat su vjesnanosta. Tamny kandidat, kmenski radžičel Percy Hulfeld, by jako bestronski jednotljuc nastupil a 83,9% vosu dostal. Dotalny vjesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na umink, volič smidžiše hođiju niđe 2000 svobodlerijo. Na hučbne svedžin po tesvom Serbske noci smidžahu ansamblu CSLA sobotu večer niđe 500 opetuvarju do šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podahu so na slede serbskih hučbnych tradiciju a žnijahu mocny přiklesk. Pjatkunische Przedstajenie dobiachu Wedradla Wotprajic, wupadnjene Przedstajenie so sreč septembra domje serbskeho ludova ansambla Budyšinje nakvata. Na vesnu svedžin 6,570 let zejice sobotu na špitanke Statoku a Brožni je neđe 300 hosči přikvatavo. Popodniši kulturni program je dorostu a skupina serbskeho folklorneho ansambla Vudvo Vuotuava zromadne ze šulerijemi Pančičanskije votnoški hučbnije šule. Juri Špitank je vo stavi znach zic přednošoval a k tomu historiske fota pokazal. Překvapenka svedženja by vústajenca na statoku. Vše poskytky, tež večorny koncert horianu, sú obydleriu stojšto v okolnych sú přivabili. Nebelčanska založba za Nučko Kmanoš je se konstudženja z delegaciju francouzskih partnerů na Zoninja umenila. Tak podachu hoščom a tudišim podpiračelam dolat do planu Nebelčanske založby. Kaž izdeli předseda Tomáš Čornak, má dome založby na Lipovi mestrujem vulko kuchnja za předživanje bioproduktu nastač. Francouzce hosčo z mestačka blízko Kan maja hižo 20 let na zoninju ze spichovanjom strúho zaživinja přes mešanske tovarstvo a odpovednu infrastrukturu. Tuto projekt su serbskim ratarjem včera na zromadnej konferenci predstavili. Včera je ko Budyšin s tradicionálnym každoletným koncertom na Čornoboze vstupil. 60 opetuvarjov je puč nahoru namakalo k programi slušeštej spievaj za žonský kurz vazovského spievnika. Ze spievnym vopčivaniom Jurija Pilka spomína 600 na jeho 100. posmiatnine. Koncert vodmie so na dňu Hornije v Užicu a spievaky a spievarjo predstajíšu nimo toho nemské, slovakské, italské a francúzske spievy. Viace hač 100 výrivých je sobotu dvoru vysvedžen serbského evangelského tovarstva v Rubečicach opýtalo. Pučovanie je so vedradla odprajivo. Ekumenickú nutornosť se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelsci a katolsci výrivi zhromadne svedčichu. Potom přizamkne so zabavne svedžen z drežanskej skupinu Potka. A to bych upovieště, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rianu džin nam kiva, dženca svunco a mročele ve votmenje vostanje cvrđin sucho a topši maksimálne 21 stopniach.
0: A što hodži so na Rianu džin? Rianu vulade na našich droach, tam všetko dere beží vyskače, nam žene nepšetleža, jeli papuču nešta uladače. Zdielč nam to rade, što šiže na kuže pat na svoj cedlce mame, je zasa od džencnišeho dňa, mě smirkovom a kamene na statne droze S106 tvári a to hadžo konc oktobra, tu iš mili to tež sobu na to. Myslič na svojsku cedlku napisač hevak, šte dere informovani. Tak môžeme vás čeť, svač, do džencnišeho nového dňa, do pondele 24. augusta.
1: Serbský rozvoz.
0: Přeje dobrý start do džencnišeho dňa. Z Bettinu a Jakubom, 4 po napu 8. Dobré ranie.

Lipkie. Dorostowa, hej, mosz precz. Kur dorostowisz, kur. Lipiano, Banschica Kukue pod návodom Jadwigi Kaufhörstowej a Studio Lucia tam tež překvapí z VR navodčimi, jenže se ríka to Virtual Reality, či so pozdatná realita, virtuálna realita poskyči a tam s dobom otvorí sa v aréne přelatka vo vúdžerským tovarstve Velse. No a to ještě stáciu za džiči, tam ještě tutom poskyt potom skulači, včera v Pančicach Kukove a vode činy dere meče, stará štajsa, tamniši možinský klub, hone tak, kaž domovinská skupina. No a lípky sú pilne zaspievali. S tým je 7 hodín a 40 a to je Harry Styles s serbským rozhlasom. A što má? Studio Lucia, Jensa, riane oplánované pieskecach. O tým vám nedom povedám, našich pokývach, tu serbským rozhlasom.

Harry Styles, je dospieval serbským rozhlasu. Młoda žoma Radio Zatkula. Zaso dženca vusiva a to dženca večer od 8. do 10. Tema je serbské epy. No, rade Radio zapikče. Apropos epy, Studio Lucia přinese medie na serbské s dženca a jutce. Môžete si to vobladač a to pieskecach při športovom dome pozastanie dženca a jutce od 9. do na poštyrioch mobil. Přeprošení sú mali, každý švúdce, dieči, šulorio a tiež rade vúminkario, seniorojo. Môžete tam nové vice vúspytač, abo tiež sliednore s vašimi šmuratkami nimo pšinč, jeli mať tam nekajke prašenia, abo nekajke čeže. V Zejcach je stabilizniska vústajenca skvádnostne jubileja, tiež netko v týdženiu po jubileju ište prístupná a to pola špitankec, zajímce môža si už jedne mie 16 a 18 hodinami obladač. Na zromadný vulit přeproša serbská dekanátna modžina, tiež lica zaso nedželu 13. septembra to budže zromadný chcíža si počomikovač po šprivi a tam si tam vuličeč, 25 € za to zbieraja a zajímce ministerádžo džencnišie punžele online za to přizevič pola dekanátne modžiny. Karty so zaso placaja, a to jutce dvimaj hoščencu nesvačidle na serbský seniorový škod, sú tiež nováčce vútrobne vítani jutce dvimaj do nesvačidba. A s tým je Cibil Kinamosom.

0: A netko spytajmy so raz dopomnič, sče njestva čidvo, jako serbske začuvali, jako sče tam zašve raz pobili, trusku spodžne to šak je, abo njestva čidvo leži vosreč serbske honi v Užice, direktne podľa katolskich končinov, tola serbským zjavnym živeniu raje vies ledma rolu. Topak by niede junu cíle inak poveda nam Mirčin Venk.
1: Dženca zdá so nesvačidlo skýre nímske byč, tola vesma boha te serbske stavizny. Trudla malinkova.
2: Na nesvačidlo celé jednore byše jedna vúznamná serbska evangelická fara. Ju sú vúznamní ľudia skutkovali, hýže přes te farostvo, ju byše vúľke vúčarstvo, ju byš ju bahači búria, a byše tiež jedna pomerne vúľka vásada, a sreč Serbio, to byše sobu jedna od tých centrálnych serbských evangelických vasadov.
1: Tohodla bych uznamne serbské osoby ve vse husto farario, kajž napríklad Juri Men. Vun by vše 200 posta letami jeden z prvných serbských básnikov. Dalša vážna osoba to časa by učil Juri Vanak.
2: Nic je než, dokáže on dohatu byl, ale on je najskritejšie na opravdu ta vúčarská, kubvanská osobina byl, jo. Znamenča ze srbskej staviznou je nám znáte, že on sa ošelake staral, za obohu srbsce modženci tiež do dalšieho vúkubania prišli a mestu tými je tiež napríklad Jan Rade Srbvela.
1: Nemejachu pak nesvačidle je než farariu a vúčariu. Zevce pokáža tiež ľudový básnik Jan Heinca. Miestrujím je on, dženca jako korový spiev znatu basin, mačanú reč ľubujú napísal. Tola kak by jednore mňnský k basneniu přišiel. Dr. Franz Schinn.
3: To je poprom hakle co stavo, když on potom v menie ve zvulkých žarach, tam je še on jedno přečela a bobaj staj so hubičové v tom nekajke vesne podavky do rončku staječ a ľudí štípač s tým. A to je tiež to markantne za Jana Heinzu, že je on také loštne a žartne vece písal.
1: Basnik před 100 letami zemrie. Tobie nesvačidlo hišče kytro serbske, poveda Vesnan Handri Wirt, kiš so ze staviznami se zabiera.
4: To byše před 100 letami hišče nemalešo rysy serbse, also serbska ryč byše všetne tu svišeč. A vieso, čo je srúdna vec, ale to je fakt, co je so v tých 100 letach tu išto zmienilo.
1: Tuta zmiena by so spešne odmiva. Handri Wirt o tom serbským v svojom dičatstve sreč 20. lictotka, jako by jeho nan Gerard Wirt farové vsi.
4: Te starší na kríže, pa tie čet a vôky a tie serbské kemže bych všetci tie jara tiere vopotané v nesvačidle. A myša doma smo jeno serbsce rečili. Ale vokol dokole sa truje džiči, to nikto nebyže, s kým ja pohmo serbsce rečič.
1: Dženca sú to skýre rečne pomniky, kotrež o serbským nesvačidle sveča. Trudla malinkova.
2: V cirkvi je namaka tojšto srbskih napisov, te su šil z časa po druhej svetovej vojne, z časa srbskog superintendenta Gerharda Wirta, ale tiež na kirchovej pši cirkvi, abo tiež na porebništu, namakame tojšto srbskih napismov hišče.
1: A tež trošku srbskog živenja ve vse hišče je praj Handri Wirt.
4: Ale nic nekaj kaj organizovane, ale tak so my, tukaj my so mjesto vznajemo, srbsce možemo, so my to tež rade užívamo.
0: Oj, serbsce rečeč, když Serba zetkaš, nastajenje Handria Wirta šak ne jenož nesvačitle, ale šudžom. Dobra idea. Mirčin Venk je so ze serbským nesvačitvom zabieral, a to 7 hodin, 1,5 star.

to je Klaudia Metašová, serbským rozvosu, no proznu vopuščenu voč, abo čom su vopetovario tsi žonjanského jezera vuladali a policiju zazvonili. Što su zastavnice tam nadešli? To vam vidom povedam tu, serbským rozvosu, 4 menšine po osmiche.

Terje je na zemi 8 hodin, 21, či haja bo dženstnišeho. Mě s Mirkovom a kamene na statne droze tvarja, to však sem viacere kročtu v usevanju. Naspomniu tam v obnovia na 700 metrach jezdnu, polepšuja odvodnenie a tež staré kolie v utvarja. Tvarske džiba traja hač do konca oktobra a plača niedže 600 tisac euro, štož zapvači kraj Sakska. Droa je tým času zaurena a vopieska je tež vupisa na miest přes Lutopč a Radvo zasa do Kameny a naopak do Mirkova. Busové zastanišči při S106 Lutopču a Mirkove so v tutom času poslužovač nemožete. Provizorické zastanišči do vobiju smeru Lutopču při S107 máte potom rutuje narunač. Tuž všetkým, kým som popúču, dobro jezbu a dženca taká tak, dobro jezbu na drohách je došť mierne. Dojedče si dere a vieš, či džešku lišče popúču se serbským rozvosom.

0: Pojče, lube dječi, cu vam nešto pokazać. Smieče při jednej premiere podla być.
1: Nitka pak sem čipna, wujo Achimo.
2: Ja tež, nesme hišče ženje ve vašej brožni byli, Beno.
1: To je naša džovanja, Mira. A ve zajšvort njach je papa jo hustonucka byl.
2: Potek im vyš vočo dže.
1: Nie, tja. Nesme džach k njem nuc, a rec mi papa tež ničo njehaše.
0: Nevedžach spočatnje, haco mi cova vec z cova šlachči. A to dla njechach tež žane vopačne vočakovanja budžič.
2: To klinči kajštajki pravi mysteri, že voto, što so jole spode starije plane kova?
0: Haj, naže žaden červene přikro nimam, ale šo jedne. Dajče so překvapič. Voila!
1: To je tada, jeden blidový keko!
2: Cool!
1: I papa, si jen sam natvaril.
0: Na, s pomocou interneta a dobrých pokyvů znato, když dys a dys kikere tvary.
2: Je šo rune a celé poradne. Nebych celá riec mua, hač je samočinené abo kupěné.
0: No haj, a trošku nešto šak tež můžu. Snač nic přeco telko znovu a bulom. Viace zvušik nemaj rukomaj.
1: Nie trzeba stegi skromny być, wujo Achimo. Tun kika super wupada. A to najlepsze je, zo syjun w babach es jod kopaczku lakirował.
3: Możemy jun raz wuspytać, papa?
0: A, jasne, to dla szetola joho. Wyszcze moi preni testowario. Cu wiedzieć, hat so dere na nim raje, aber hat dürbio hiszcze na niczym filować. Tea a Mira stupte so tam preki Beno typu gemni. A jole mam bul.
2: Ty chceš sobu rač, wujo Achimo?
0: Ej, no wieso! Što da se ty myslíš, so sem kika jenoš za vás tvariu? Pojče a pokažče mi raz, što môžeče. Raz, dvaj, tři, SJ kikačky!

0: Naša mitska milinka a s tým je Napo Dževečich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre rania. Za nového vjesnanostu hodži a bučera Aleksandr Mann zjedu na 60,1% vosu vuzvolenu. On přisluša svobodnym voleriam, aby do toho ižo zastupovat se vjesnanosta. Tamny kandidát, kminský rádžiče Percy Hulfeld, by jako bestronský jednotlivc nastupil a 8,39% vosu dostal. Do tajny vjesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na umink. Volič smidžeše hodži u nedže 2000 svobodlerijo. Na hučpne svedžin po tesvom Serbske noce smidžahu ansambluce SLA sobotu večo nedže 500 vopetuvarju do šmohči cvitač. Balet, kor a orkestr podachu so na slede serbskih hučpnych tradiciju a žnijachu mocny přiklesk. Pjatkolniše predstajenje dobiachu vedradla vodprajič, upadnjene predstajenje so sreč septembra domy serbskeho ludova ansambla Budyšinje nakvata. Na vesnu svedžen 675 let zjece, sobotu na špitanket statoku a brožni je nedže cista hostši přikvatavo. Popodniši kulturni program je dorostova skupina serbskeho folklorného ansambla Vudvo vuhotovala zromadne ze šuleremi pančičanskeje votnožki hučbneje šule. Juri Špitank je vo staviznach zjec přednošoval a k tomu historiske fulta pokazal. Překvapenka svedženja bi vustajenca na statoku. Še poskytki tež večerny koncertorianu su obydlerju stojšto vokolnych su přivabili. Nebelčanska založba za nučko kmanoš je se konstudženja z delegaciju francuskih partnerov na zoninja vumenjava. Tak podachu hostšom a tudyšim podpiračelam dolad do plánu nebelčanskeje založby. Kajž zdjeli předseda Tomáš Šonak, má domě založby na Lipově mestrujem vůjko kuchňa za předživanie bioproduktu nastač. Francúzce hostšo z městačka blízko Kan mají již o 20 let na zoninju ze spichovaniem struhoho zeživenia přes měšanské tuarstvo a v odpovědnu infrastrukturu. Tutom projekt su serbským ratariam včera na zromadné konferenci predstajili. Nedže 200 posta ľudí zčiho vaše včera přeprošenju domovinské skupiny Pančice Kuku na svojbne popudňo. Tute vodmieso na areálu komunikacijské arény Pančicach. V osibitý verškaj byšte prezentácia voňovie vobory, kýž predstají historickú 4 kolesatú ručnú šprycu z leta 1906 a 9 a v ústup Lipko pod návodom Jadvigy Kolfostovie. Studio Lucia překvapí zájemcu s VR návodčemi, z dobom votery so arénie přelatka vo vúdžarským tuarstve Vövse. Tožto stáciu za dieči poskytky skulečí. Viace hač 100 výrivých je sobotu dvorový svedžin serbského evangelského tuarstva Rubelčicach vopytalo. Pučovanie je so vedradla vodprajivo, ekumenijskú nutornož se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelsce a katolsce výrivy zromadne vo svedčichu, potom přizamkne so zabony svedžin z drežďanské skupinu Potka. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca sú vunčne, nekotre mruče let sa tiež přidruža, ale ten je sú strašne, dokéž vostane čenca sucho a to šopši maximálne 21 stopňa.
0: A kak rejne sa so vunčko smie na nás, abo vulkotne. Vulkotne tež na drohách, tam všetko dere a vešte beží, brzka, čiže ono nemáme, jenož mes kamene a Mirkovom. Tam sú droha tvári, o tom sme vám však ráno hižo rozpravili. 4 po napoďevečiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Všetko dobrý start do dženc nižšie punžele. Bettina a Jakub tu smoj.

cibedlki na džbečje. Dženca večer vusva za so mora žoma radio zatkula tema serbske epe. Zapikče radio vod vosmih do džesačih. Vustajenca skvadnostne jubileja bez zejce je tež netko tyženju po jubileju hišče přistupna a to pola špitankec. Zajemce moža se ju šedne mje 16 a 18 hodinami vobladač. Zromane vuljet přeproša serbska dekanatna mordžina tež leca zaso nedželu 13. septembra to budže, ale hač do dženstnišeho mili so prošu přizevič online, a to na čomikovanje po šprevi 25 euro. Chcidja tež za to zbirač, tuž so dženca prošu išče online za to přizevič. Karty so placaja, a to jutce dvima i hoščencu nesvačidle na serbski seniorovi škod, su tiž nuačce v utrobne vitani, jutce dvima i do nesvačidla. Vobydlerski policist Andri Kobo vita vas jutce na vobydlersku rozmowu. Hodžinku musíš rec do domu zariadnického zjazka při kluštorski vodže Pančica Kukove. Jutce potom od 4 do 6 môžete tam svoje starosti odbyť, a to rumnosti 200 a 12. A kečbu, studio Lucia přinese médie na serbske sy, dženca a jutce to budže v Pieskecach při športovém domě, pozastanie netko od rana 9, hač do napo 4, čo tam dokładnie planuje. No, to vám nedám ešte raz. Dokładnie šo povedám tu serbským rozvosu, potom zo je Frank Vesela dospieval 8 hodin, 7 až 40 je.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastu.
1: U Budicholz, pla naše radiowej familie, tam graju žinca šulu, dokulaš Anka přižo teke do šule. A jej veliki brat Jonas je južo raz pomaga a z niju zvucujo, wenn gaco miješ mudru soču. Ale, ako přeci, nie ujdu mimo zváženja a diskusiju.
2: Anka, słuchaj, ja som žinca ucapnik, a ty su uknica. Ty přižo skoro do šule. A tam nejdeš ty ta nejšpatnejša byš. Ja nejak mieš glupu coču.
3: Ja nejsam glupa, a šúri budu nejlepša.
2: No, pen svúchaj a gledaj. Ho mám jadno jabvúko. A tam hršči jadno jabvúko. Viele jabvúko ja to gromadu.
3: Toga je laško, to ste dve jabvúce.
2: Toga ja super prima. A dvie jabvúce, a dvie jabvúce.
3: To sú na gromadu stúri jabúka.
2: Toga ja super prima. Ale jaden minus jaden, jo?
4: Gledaj raz, kak rietni tej ukňote. Kak der je Anka lícíš mežo?
5: A to nebe ja verio, kak der je Jonas rozkvadovaš mežo. Kak šerpne vinto gotujo.
3: Co je minus? Co tu meniš? Jonas ne ve dale. Jonas, co se minus? Jonas meni až te se minus. Jonas meni až te se minus.
6: Jonas, to Anka ište ne rozmejo. Ty musíš kroniš. Gaš jadno javuko máš, a to zjejoš. Vele pin máš. Také přašanie Anka rozmijo.
3: Ja, agaž kuskujome, pln musím ja teke přece přavieličiš. Jeden, dva, tři, ktorý, pěš, šest.
6: Jo, to je přavie. No, pln zase pejdu. Při takém špatném vedre ja rád pyspím. Ale nevážte sa zase, a ty, Anka, neger zase Jonasa.
2: Co mi dále gotováš? Co přižo vengaš máš? Píš majvio a píš kaniklo. Vidětné je groží.
3: Ha, no to je laško, žaseš.
2: Píš, kaniklo sú majvi zežrali.
3: Mama, Jonas máme knáje. Ten je tak žarvavý. Jonas je glúpry.
4: Jonas, to nie obšauje. Anka, co ukneš a ty máš ju za náru.
5: Dunder niži. Nežo ga to jeden raz, až vymerje mít sportový casnik, citaš mygu.
3: Ale Jonas máme knáje. Jonas mi dražní. Jonas je žarvavá škodavá.
4: Ale ty, môj ľúbe, múdre náň, ty by mögol také raz rozumne z Anku svúcovaš. Ty ga si přeci taký nejlepší ucapnik.
5: Ty, Jonas, ty zrumujoš tvoju špu. Ty, mama, přiniaste zavite bomse. A ty, Anka, sence kumňo. A gaž deri líciš, dostaneš také boms. A gaž suše, pince múdra.
4: A ty miniš až to s tými bombsami ta pšava metúda, jo?
2: O, to sme spelova. Ja tu teke múdro vodováš.
3: To mežo mi únuš s bombsami a s konfektom a s bananami a s...
1: No to je motivácia. Ja tu teke líciš únuš. Přinia som mi nič do studia bombse. Ale ja ga musím netvo dali ulicovaš a nesmejom při tom zbonejú gubu povedaš. Potakem, ľube Žiži, žicem vám rytne šulský start.

0: Každým dňom to lepejšo, budu pičkej múdrejšie.
1: A to je obostani. Ven ma žinca svoj prétne šulský žijen v zakvadnej šuli Lutky v Žiloje. Viele vjasela při uknienju ľubostani a šöknem drugim novackam. Jo, šula za se statujo v Bramborski. To je naša prétna téma žinca za uši, či advážas čatysac žiši v cewe Bramborske se zachopio nowy vetresk živinja. Janohu v Rožebosu jo se skoro tysac žiši zašulovalo. Te rozbužone narske noacki se s cervenimi micami su zase duce signál za šoféru vesebne rozglidni v duce byš na drogach. Bramborski kupaňský minister jo přichodne šulske leto pomienil ako vielgin upominajúce. Dokulaž dajo viele ukniku a viele neobsajžonych miestnú placeptajú tomu napšešivo. Kak ugleda při dolnosaskim gymnázium je, to svišeme net za přiduceju muziku, ja net telefonirujom ze zastupnýho direktorku šule, ale muzikaliski se ninto ešte raz dopomnijome na zachatne konc tyženja na balokoparski svežin ve Kšišoje.

0: RBB Carski program Povijesti
1: Vabijenska akcija za Łužerske derbstvo ducevacho šupozum. Dorosčane dostanu svojsku ucmicu za dolnosjasko rec, a jaden balokoparski event ve Kšišovje píša historiju, a k tomu nentovici v našich povišćach. Ojo Gregor Klim, dobrožen. Snobio imidžovio akciju vabije za kulturne a regionalne derbstvo Łužice. Pod motom Lausitz echt abgefahren, jo bus hošobuskiga obrada duce. Na njom su vižiš logo partnerjo ved projekta UNESCO Peš, gospodarskiga regiona Łužica a Łužica festivala. Ve velikih pismikach jo ceta šteke na serske, vjelicna krajina, mecne derbstvo a vjelicki festival. Z akciju kšje pokazaš na imateriálne derbstvo Łužice k tomu slušaju serska rec a kultura a miestna UNESCO derbstva ako biosférový rezervat Błota. Rovnocasne vabije za program letosnego Łužica festivala ako viče startujo bus ježo ešte až do konca leta v mieste. Rezne centrum Vitaj ve Hošobuzu je udalo novu ucnicu za dorosčonych uknicich dolnoserske rece. S knjigami Šo jasne a jaden majú zachopienkárie nento nové zakvot a to dybkunie za start nazemského semestra v šúli za dolnosiarskú reca kultúru. Knigve sú nastali na zakvaže gornosiarského údaša, veni sa fokusirujú na komunikáciu ve všetnom živiniu, z ucpnicu mogú sa uknience přiketovať na certifikát A1 toho skromadného európskeho referencného rámika a napšedajn sú miazo drugým ve kultúrnej informácii Lotka ove miestče. Venodej cestčíš a petperaš serský angažemong ve lichom gospodárstve. Ešte týždeň dvojko mogu sa zapýtaš naraženia za domovinské myto za gospodárstvo. Jadna 30. augusta skoncujú pedlejšo na frista, tak informírujú casnik Hareska Piedarka Božena Šimanec. Mytováš mogu sa předezeša, ako oplývajú serskú rec na žele, užívajú to serské ve svojich produktách, abo spechujú také serskú kultúru ve tvoričnosti. S mytom zvizane je miazo drugim vabienská kampania, přepodáše toho myta bužo 9. oktobra ve Budyšenie. A my glidáme ešte do Kšišova plagokojc staviacia cora doživiva najväčšie balokoparské graše ve svojej historii. Ve DFB pokálu sú Kšišovské však zegrali přešivo zvieskovému ligistoju z Mainza 0-9, ale na konci to bolo šo jadno 4000 fanov jo přišlo také veľa z Mainza a Kšišov znikak 480 obedlariami jo bola prijedna serská viaz a rovnoca vlastne nejmenša viac kde raz, ako ja ugetovala také graše v DFB pokalu. Teke ten FCE, Energia Hošobus, neobšišo konc týženia dali, tomu svojo zegravo 0-2 přešivo přešunikam z Augsburga. Jadro. Petr je chvotnem starše do týženia žinca zajča stupa termometra ešte na příjemné 21 grado z väčšieho pemrocone tuchulu, ale pesčej pokažo sa pon také ešte riedne jacorné svojnco a s byčším gvistatým nebiom padne temperatúra pon ve noci na chvotné 9 grado vyče za to svojncne 24 grado a ve druhej povedce týženia bužo zase šoplej raz glídaš lic až do pětka ešte raz 30 grado do špiame, neperi vestuňo sucho.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: U Budyšholz, pla naše radiowe familie, tam graju žinca šulu, dokulaš Anka přižo teke do šule. A jeje veliki brač Jonas je južo raz pomaga a z niju zvucujo, ven gaco miješ mudru soču. Ale, ako přeci, nie ujdu mimo zvaženja a diskusiju.
2: Anka, svuchaj, ja som žinca ucapnik,
3: a ty su uknica.
2: Ty přižo skoro do šule. A tam nejdeš ty ta nejšpatnejša byš. Ja nejak mieš kvúpu coču.
4: Ja nej som kvúpa, a šúri budu nejlepša.
2: No, ten svúchaj a gledaj. Ho mám jadno jabvúko. A tam hršči jadno jabvúko. Viele jabvúko jo to gromadu.
4: To ga jo laško, to ste dve jabvúce.
2: Toga ja super prima. A dvije jabvuce, a dvije jabvuce.
4: To su nagromadu stori jabuka.
2: Toga ja super prima. Ale jaden minus jaden, jo?
5: Gledaj raz, kak redni tej uknio te. Kak der je Anka licisch mežo?
6: A to nebe ja verio, kak der je Jonas rozkvadovaš mežo. Kak sšerpne vinto götujo.
4: Co je minus? Co tu meniš? Jonas ne ve dale. Jonas, co se minus? Jonas meni až te se minus. Jonas meni až te se minus.
7: Jonas, to Anka ište ne rozmejo. Ty musíš kroniš. Gaš jadno javuko máš, a to zjejoš. Vele pin máš. Tak je přašanje Anka rozmijo.
4: Ja, a gaš kaskujome, pen musim ja teke přece pšavjeličeš. Jaden, dva, tři, tri, pěš, šest.
7: Jo, to je pšavje. No, pen zasi pejdu. Při takem špatnem vedre ja rad pespim. Ale nevážte sa zase, a ty, Anka, negr zase Jonasa.
2: Co mi dále getuváš? Co přižo vengaš máš? Píš majvio a píš kaniklo. Vyjatné je groži.
4: Ha, no to je laško, žaseš.
2: Píš, kaniklo sú majvio zežrali.
4: Mama, Jonas máme knáje. Ten je tak žarvavý. Jonas je glúpý.
5: Jonas, to nie obšauje. Anka, co ukneš a ty máš ju za náru.
6: Dunder niži. Nežo ga to jadn raz, až vymerje med sportovú casnik citaš mygu.
4: Ale Jonas máme knáje. Jonas mi dražní. Jonas je žarvavá škodavá.
5: Ale ty, môj ľúbe, múdre náň, ty by mögao teke raz rozemne z Anku svúcovaš. Ty ga si přeci taký nejlepší úcapnik.
6: Ty, Jonas, ty zrumojoš tvoju špu. Ty, mama, přiniaste zavite bomse. A ty, Anka, sence kumňo. A gaš deri liciš, dostaňoš teke boms. A gaš suše, pince múdra.
5: A ty miniš až to s tými bombsami ta pšava metúda, jo?
2: O, to sme spelova. Ja tu teke múdro vodováš.
4: To mežo mi únuš s bombsami a s konfektom a s bananami a s...
1: No to je motivácia. Ja tu teke líciš únuš. Přinia som mi nicht do studia bombse? Ale ja ga musím netvo dali ulicovaš a nesmejom při tom zbóniu gubu povedaš. Potakem, ľube Žiži, žicem vám rytne šulský start.
0: Raz, dva, tři!

0: Nowy Schulskeletor müssen wir Jan Wielgin dobre Sacho Pienk, Mielie Wielgin Uspisch Nuceptas Konferenzo, Mimotogos Menaschu Wiedutecke, Roschürisch, Mögali, Dokolas Mö Sevier, Sassikos Pretne Pomotzemelie, Ateke, Jadno Schulzko interne Dale Kupanie, we BO, Tokroni Orientatia, we Peruanio, a Kakmajom mit Tosapleto Uzbe, Lepje Zwesas zu a Nento wieme WC, alle mit mir mit Tecke, Dokolas mir ja ein Pschegli a schme Jujo Wiele, Dotogos Mira Zinime, a Wiatteli Misse, ne? A Huatze, Kustes, individuellen Pschigetujo, Tecke we Prosni nach Nekotare Sujewali, a Sebnem Tischinus Memeni, Tecke Hüschi Dwaden, ja, da individuelle Pschigetowanie.
1: Jo, to groni, te zepta je su se vjelgin, krados či vje pšiketovali. Ja som teke citava, až jo miesto, ako nosa šule, kšiel teke tvariš, jo se tam neco polipšivo ninto na obstojnosťach ve šuli.
0: Gronime raz tak, až nesu mieli možnosť. Dokoláš, meni rono tvarje tam tu drogu a ta, s takim nesu mögali tu sportu halu zacho píš. Ale ja som z Knezom Domonikom se rozkranjava, a wenn jo mir gronju a 3. Septembra dejse tam pötva stajíš při sportovej hali a my dostanjome nové kšivo.
1: Ui, na pön bužo zajemne v pohonej úcpie pön te tvarske napšave.
0: Ja.
1: A gaš južoš smy při úcpie, dajo teke v úcpie za úkniku, hrši nieco nového nento.
0: V Uzbě je náš nic, ale my máme dvě nové referendárovu na šoli a v septembra smějeme ho jednu praktikantku povítáš.
1: A, to groni nové personál. A máš o južo přegled přes uknikojské lícby? Dajo tam WC abo mini a koloni?
0: Nee, also nie kak ta samska lícba, my máme pěš sto a něco, pěš sto pěš, snáš.
1: Okay, pen dom pone a my życzymy wielki dobry start do nowego szulskiego lata. Uczobny żyk za rozkrono.
0: Nie dziękujesz, my się dziękujemy.
1: Kolečam Patisova Jotobowa, zastupna direktorka Dolnosarskiego gymnazjuma.

0: Bibi. Serbski program. Povijesti.
1: Babinska akcija za Łužyske derbstwo duce we Hošebuzu. Dorosčane dostanu svojsku ucmicu za dolnosjasko rec, a jaden balokoparski event ve Kšišovje píše historiju, a k tomu nentovici v našich povišćach. Ojo Gregor Klim, dobrožen. Snobio imidžovio akciju vabije za kulturne a regionalne derbstvo Łužice. Pod motom Lausitz echt abgefahren, jo bus Hošebuskega obhrada duce. Na njom su vižiš logo partnerjo ved projekta UNESCO Peš, gospodarskega regiona Łužica a Łužica festivala. Ve velikih pismikach jo ceta šteke na serbske, vjelicna krajina, mecne derbstvo a vjelicki festival. Z akciju kšje pokazaš na imateriálne derbstvo Łužice, k tomu slušajú serbská rec a kultúra a miestna UNESCO derbstva ako biosférový rezervát Błota. Rovno casne vábie za program letosného Łužica festivala ako výče startujo bus ježo ešte až do konca leta v mieste. Rezne centrum Vitaj ve Hošebuzu je udavo novú ucnicu za dorosčonych uknicich dolnoserbskej rece. S knjigami Šo jasne a jaden majú zachopienkárie nento nové zakvot a to dybkunie za start nazemského semestra v šúli za dolnosiarskú reca kultúru. Knjigve sú nastali na zakvaže gornosiarského údaša, veni sa fokusirujú na komunikáciu ve všetnom živiniu. Z ucpnicu mogú sa uknience přiketovaš na certifikát A1 toho skromadného európskeho referencného rámika, a napšedajn sú mňa za drugým v kultúrnej informácii Lotka ove miestče. Venodej cestčíš a petperaš serbský angažmong v lichom gospodárstve. Ešte týždeň dvojko mogu sa zapýtaš naraženia za domovinské myto za gospodárstvo. Jadna 30. augusta skoncujo pedlejšo na frista, tak informirujo casnik Hareska Piedarka Božena Šimanec. Mytováš mogu se předezeša, ako oplývajú serbsko rec na žele, užívajú to serbske ve svojich produktách, abo spechujú také serbsku kultúru ve tvoričnosti. S mytom zvizane je mňa za drugým vábienská kampania, přepodáše toho myta bužo 9. oktobra ve Budyšinie. A my glidame ešte do Kšišova plagokojc stavia sa cora doživiva najväčšie balokoparske graše ve svojej historii. Ve DFB pokálu sú Kšišovské však zegrali přešivo zvieskovému ligistoju z Mainza 0-9, ale na konci to bolo šo jadno 4000 fanov jo přišvo teke viele z Mainza a Kšišov znikak 480 obedlariami jo bola prijedna serbska vjaz a rovnoca vlastne najmenšia viac kdy raz, ako ja ugetovala také graše v DFB pokalu. Také ten FCE, Energia Hošebus, neobšišo konc týženia dali, tomu svojo zegravo 0-2 přešivo přešunikam z Augsburga. Jadro. Petr je chvodnem starše do týženia žinca zajča stupa termometra ešte na příjemné 21 grado z väčšieho pemrocone tuchulu, ale pesčej pokažo sa po také ešte riedne jacorné svinco a s byčším gvistatým nebiom padne temperatúra po dve noci na chvodné 9 grado výče za to svincne 24 grado a v druhej povedce týženia bužo zase šoplej raz glídaš lic až do pětka ešte raz 30 grado do špiame, nepri vestrňo sucho.

Žen sajšne žijen ten 4. a 20. august, jo ukrajinski žijen njevrtvisnosti. Snaž ugledajoš o tož, hove mesče, tu jadnu abo drugu, tak pomienjonu vyšivanku. Vyšivanka, to je po ukrajinske vašni ušivane zgvo s tradicionelnimi mustrami. A ho mam za našich dolnoserskich ušivarku a ušivarju zajemnu pokazku. Fachowy obcerk interkulturalitet kęcz se zabiera ze zwiskami, miaze kulturami a ludami na Bramborskie Techniske Uniwersische Hovechorzebusu. Ten ma zgromadne projekt z towaristwom we Barlinju. Čižas Čaluži ma ninto möžnosć wet 3. septembra, wet ukrainskich mestarko we uševanju uknuš. Jich specifiske techniki Mustre a Symbole an den Pschidoten Termin. Tschechego September, jo natakt ve Barlinju, a potom jo kuschte drugi Tischin zmakanje za uschewanje, a ve Dezember joppen planowana Pop-up Ustajenza. Pschizjauschosse, sate Workshoppe nelepi przez E-Mail na connecting-threads@b-tu.de. Dalschne Informatien namakajoscho teke na Webstronje wird BTU. Aho, přijde ještě kusk ukrajinské muziky Taras Petrinenko zpívá.

0: Zatkula. Je pondžela 20 hodin a to reka vezo. Zatkula vás víta, dobro večer.
1: Beachtura je nimo, po takým vysujeme nitko zase z Budyšina a to z zajímavé tému.
0: Dženca rečíme vo serbských epách, po takým, kak aktuálne s nimi vúpada, vúživajú sa svoje hýšče.
1: Hej, ale tiež, hač existuje hýšo ideje za nové epy.
0: Za to sme si dženca expertu do studia přeprosovoj, o tým pak nedom viace.
1: Hej, trebame vezatež pravú rianu hudžbu a vo ňu postará so dženca Franc.
2: Dobrý večer tiež od mňa, ja som sa za dženciše úsvanie vo písanú mešincu s pivou postarou. Tu už podáme sa miest druhým z SG Snevku na fecích fejtu.
3: Dobrý tu večer, bevesný kočmi, sieďa Alfons Detlef a Heinja tiež.
2: Do runia smeče sa nás znáte oldie Everybody od Backstreet Boys veselíč.

0: Hajkaj še oni hižo zonili, sme se dženca ekspertu nastupajo v uvivanie Apple k nama do studia přeposuj.
1: A v unie přišo, pola na ju v studiu ste Kola Bajo, vitaj k nám Kola.
2: Tež vitajče.
0: Do večera Kola, hej a vitaj k nám tež, vod mě za tých, kýž jeho neznaja. Kola je 18 let staré, studuje matematiku v Lipsku a je serbsku app Kostrojan sobou vubil.
1: Ja kompanjo je Cyril Mok, tupak dženca bohužel nima kvíle a nemôže tu ještu pola naju v studiu byť, příšem pak smieče sa na zajímavé vúsovanie vieselíč.
0: Tak je po takým ostenče při rádiu po příšenom titulu, že potom dále.

0: Mode Serb Kola Bayer, je Jens Harpola na Juve Studio, a na maj vojo app Kostrian spojda.
1: Vosobinste se njepšic pio app Vuvičce remark, a Kola Bayer ste to čini voj.
0: Kola dyš teku app Vuviješ, šak čakaja na tebe te šelke zadževki. Mě zajmuje o sebe rič vo Apple a Android, šako dauja tam rozdielne funkcie a tak dále. Kak to poda vás bieš, to šelke zadževki potom tyš, hej, sú to potom tyš šelke zadževky šišli poda vás, abo...
2: Nej, musíme našu app šes Expo vůvili, a to je jen systém, když může jen tak rec jen kód písať, a tu může se po té za Android a iOS umáže vůživač, ale po některých věcích, například po těch kartu, abo tak to jsme po dobili té za Android a Apple extra. Čínž ale samo na sebi je to ta většina, může jo poprom sám snad někde.
0: A mě se prašeno, když jsou to po ten tun kartu, aber statt zu za Apple a jo Android Chinali, bist du da willet Jewa? Willet jetzt Jewa hat da Dotter bist du? Also
2: na hey, bei Apple ist mo direkt Jewa, die tun kartu hat Apple, alle bom bei Android, das mo bei Müller jenu, da kriegt er jenu serbske kartu, das sollte jo Wujitze, der Mist da Butsche, serbske bomen nur eine, da bist du die Schunkus Jewa, da schon satt war ich.
0: Hey.
1: Hab ich täglich Jewa, so sau ich dir alle, wo wir sind, also ein Butschu. Das ist das Zirlam. App kostet ganz viel. Wer denn auch Witzko sitzen auch?
2: Heute oder mal schon, Tag breit, dass wir Sapoche, dass wir Kuskwidu schon Milli, gerade deine App Uwe. Nicht, ob schätzt du dich schon deine App Uwe, wenn die echt Jahre Welle nauke. Erst muss man die Welle als Milko Chineli attacke. Da braucht man nicht, wie so Welle hinak Chineli. Da hat er ja dann auch Küche, bei den Jahre, Jahre deret, die sein als Bo.
0: Hypothek ihm.

0: Boller, når jeg vil studie, jeg er Jensa, caller by os. Student er, hvor vi var app, koster jans.
1: Hej, hun er navn Jensa. Sjællake dollar det er svoje hobbyer, jako programmerer dog. Napsikot, gajki, jeg aktuelle stav, hvor app, koster jans, at sjællak, hvor ni ni tjør, sen jeg så nis.
0: Vizer, jeg vil ikke stund, du er vores damne tip, der gak app, za iPhone, aber za Android-handy, produkujesz.
1: A je tež přeradil hač čižo na dalších appach tyftloje.
0: Kola, ďakujeme so, že si si za najú tu džensa kvíle zau. A jeli so treba môj Klaudio sa ja pomôcť, tož naše app programirujeme, potom če by sa zazvonimoj.
1: Aj tvoje číslo šako net máme. Môžeme, kola.
0: Môžeme,
1: ďakujem, že si tu v obchode jara reálne
2: úsledný. Môžeme, Franco, môžeme, Klaudio so. Môžeme. Veľa veselá činu.
1: Ďakujem.

0: Dženca popolnju sem z Danielom Cobu vodžele zaožby za serbski ľud ve wobuku digitalizácie rozmoval.
1: Mies druhým je vun namaj je Daniel Coba povedal, što je do příšoda plánované.
2: My nemáme nič, že máme jeden konkrétny plán, za to doby netko núzny jako příšodný přinč, ale my máme jeden jara reálne příkvat, kýž má jen vysté potenciál a tam sú tiež no spichovanské prostve došli a to, že o to našu prečítanskú funkciu polepšiť. Snáno samo hač do tajkej kvality, zo so dá ze tajkej prečítanskej funkcie a jacorými vosami médie, kýž so, sú sa snáno jenžesť alebo nemsce produkovali automatisce ze Sapšič.
0: Aj po takým kajštegi KI-tool to by vieso jara zajmové bylo, šako môžeš to obchodze šitko ze Sapšič. Kajš vun em sam regne.
1: A tohle chceme tiež vidieť, što hište poprachuje, kotra serbska app to by sa snáno hište vúvič.
2: To je in jara češke prašenie. Poprovom buch my celi, zo my za každe digitálne postkyt, kýž existuje, kýž ľudia nekak vúživaja, zo my jenu serbsku variantu máme. To my vieso vokomikne nemáme, ale ja netko nebetvrdžu, že je to vopročne za každý program, každý postkyt vopročne núzne trebne. A za bychme jenu pitnili, že my dovíme na jenom vistom polu dále, aby bolo aktivní byč, kajž jsme to vyzajšvosti byli. To zvyšší, či jara Češko, když my to dovíme jenáš sami činč, my se tam kusk na to spuštíme, že my to zoníme, što kajka je ta potreba, što ľudžo trebaja, što oni paruja. My so tam tiež vítame svojské iniciatívy, kajž napríklad tým pospec z tej app Kostrians, zaujme také brachy nakvátali.
0: Aj po takým, když máte ideje za serbské appy, môžete je zaužbie zapodať, snáno so potom jedna z pielní.
1: A zo od kúždo digitálna poskytka, respektíve od kúždy app, tie serbské vúdače dáva, to by viezo paradís byl, ja som čipný, što nás v príchodze ešte všetko očakuje.

0: Skupina Astronaut predstaví svůj titul Dwy Roda. Nětko pak slyšíte najprv raz Von Von skupiny Holaski, od nich šako slyšíte požišo hiště zajímavou nosku. Tu jsou nětko Holaski z Von Von.
1: Zadkula. Šantamne je vostudve.

0: Franco, tutaj leto w Krupce, jestem Zoniu Nowosku.
1: A na prajno kajku?
0: Jsem se s holarskými rozmovil lepe prajne s Tadejom Donatom, Munierek, za oni tučasne nový album přijotuja.
1: Hej, o tom jsem tyši, že slyšel a to jsem si livestreame vobladal, já se již jara veselu.
0: Hej, stano, že vy tyž livestream viděli, když nevěště, što za tým všim cí vosvenče při rádiach.
1: Můj, chceme vy za tyž vidět, što to by po příšanej hudbě zoniče.

0: Zadkula.
1: Šropiec.
2: V konecach svičak odsudzenia zaso nemsko-serbske přečistvo. Piatk a sobotu smieče na dvima flúroma je tak porane hejsovač. Piatk očakuje vás mies druhým DJ Skala a Simplex, Tobe a Zojo back-to-back rope. Sobotu smieče so potom na DJ Happy Shelly, Jeno, Skatey a JJ Domoj Vieselič. Piatka sobotu ste za 105 euro. Konečanská modžina so na vás vieselí. Do runia piatka sobotu uvotuje v Nuknice zaso Nukstok. Potom zobie so Nukstok 2022 posledný raz v zúčenej forme vodmiel je netko pod novým jenom Nukstok is dead oficiálne ročo. Piatka sobotu očakuje vás najšelakoriši DJ-ojo, kajž napríklad One by Riches, Arales abo Univerzum. Za stup piatk plači 20 euro a sobotu 25 euro. Do runia poskyčuje za celú konstiženia tak mienované kombi-ticket, jún dostaneče za celkonie 5-30 euro. Celú konstiženia maja v kultúrnej záhodže SLA vulke sezónové finále. Piatk smieče sa na DJ World duo Bam Vieselič, od večera 6 duo za vás píska a zastup je samodomotný. Sobotu očakuje vás v kultúrnej záhodže SLA potom highlight sezónového finála, od napo 8 zapíska tam mienujúce skupina Janka Hanka. Zastup sobotu plačí 8 euro. Nejdžilu potom zapiska od 5 znate saxofonist Ju von Dolčen. Zastup bude tam domotný. V Horkách odmier so 5. a 6. septembra jichenský turnier. Je to ciacicty raz, zo jún koniace športové tvorstvo při kloštorskej vodže uvotuje. Mies druhým uvidžuje so sobotu a nejdžilu v přespolnom jichenu, drezúrie a skakaniu.
0: Zadkula.

0: Sobotu běše dopodnja hišće desčík, ale připonju je so vůvědrivo, to běše tež trebne v kopšine su so mjenujce najsilniše
1: a najvůšikniše Serbia zetkali.
0: Na koncu klinčeše takhle.
1: Ale, što su tam šo činili a za čo šitko myta sydachu, to zonieče po příšernej hudžbě.

0: Zakula.
1: Tyž nebyvěra posledních týdnů nejrýnče z aktivy dovolenka, je se dost možnost namakala, když chcichu se vůbědžovat, a to na vůbědžovaniu Power Serbia.
2: Vůbědžovanie, kotrež by sobotu v Kopšině, bůh od tamnějšie modžiny a serbského modžinského tovarstva PAU gromadže organizované. Helena je tam na místě za nás byla a ví, jak jsou se tam dračovali.
3: Dešta dla, pak jsou štát vo hodinu přes 100 týdny byli, a modžina bu před co byly napjata. Zalomi Zelnakec, jedna z vůnich sobu skutkujících, je šo sobu spříhotovala.
4: Od těchto organizací jsme jara veličinu měli a jsme jara češko měli, dokud jsme první raz jako modina to sami činili, ale já si musím za muši veselo přijít mámo a za su do štímty podle a za to einfach jen ráno popolnou hodbě.
3: Celkoně 6 mužstvů se při a na Kopšinianském rodištu vůbědžovaše, a to v disciplínách kaj škuleniu valčka, štaflům běhu s jejom, abo skakaniu s Big Backom. Voderíme, če by se modžina vězo tež starala. Kůže mužstvo dostat dvě bleší vody a modostní muža chusí cautu z koubasku, pizzu abo pravou fyšikovou cautu kupič. Potom pak dobešu pokazat, što za muža.
5: Nein, ich brauche einmal ein Tier.
6: Saatkulki, Saatkulki. Rana, warte, Latze. Was für eine Matze.
3: Prinje Mustvo wurde bis hier Radlowski Modzinski Klub. A tun žneješe silne Psyklis. Jako mito si daše pokal, gaščík piva a kartky za party DSF. Tež mužstvo se najmočím sobu stavom, to by mužstvo mače pampe a ich najmočí člon by štěrnače let stary, vůdo by si mito měnuce svůd gošti. A ještě jedné mito si daše.
7: A musmo doboli najmazaný žičri.
3: Celikutně však vůbědžovanie začne se dobe. Veselo by vězo najvážnější. A modostným je se ljubilo.
8: Najlubša sáce by byk tak hüpfen, dokud to, dass man stärker jene Muster dživali a to ty ešte pošmen, dokud man sa ty na konce von smetali. Moj Muster by popravom žodne, dokud to sú med čočas motivovali, tedy ša trude, že nosne sa mi malo negotré stácie.
9: Ja ráde, 400 liter ráde zas, môj zase si učím a 400 liter sná na prvný mistná. Musíme druhé mistná, to dosahuje za dženca, za to tak spontánne bude.
3: Samo organizátorujú bych už spokojem ze dňom. Tak Zara Hančíkec.
10: Po mém začiču je to vůbec, že jara dere běžalo. Já jsem to začiš má, že jsem to můžstva, když jara byla veselá milí. Do stácie jsou šera dere klopfali. Já jsem to veselá za to vědro, nik še nám do kartu rao, za to samo svunce vončí švo. Já jsem nážil za někdy ta moča modžina vyš, to power sap jo, a za oni to někde děku spoznají, za může to echt fet svat, a za to přichodne to snáno ještě nikotřiac můžstva všízu vědvo sebe, když modžinským klubu.
3: Ze napojemi a mocným šikleskom sú si potom večer v Kopšine ľubiť dali.

0: Lohko atletiska EM w Birminghamie je nimo, a z Nimsko wida by wona jara wuspěšna. 21 medalio jest nimski team wudobył, mjez drugim 6 złotych. Z tym by to najwuspěšniša EM za Nimsku po 28 letach.
1: Vo osobite voko mig posara so Julian Weber v Mietanu Levie. Z 20,60 metrami nastaji v nove EM-rekord, tež Leo Neugebauer v Decathlonie, Gessa Krause a Frederik Ruppert možachu zvoto za Nimsku dobič.
0: Mezonarodnje so vospie vo Jakobje Ingebrigtsenje povedaše, kotrež je by na 50 metrov dobil, a tež vo Armandže Duplantisu ze Švédske so povedaše, tun je při vysokoskoku z tyčku to runja nový EM-rekord nastajú, a to ze 6 metrami a 51 centimetrami.
1: Aj samosvetové rekordy sú športovce a sportovče nastajili. Maria Pérez ze Španiske dobieža v kodženiu po polmaratónovej distance po 1 hodinu 36 sekúnd do cíla a nastají s tým nový svetový rekord. Sofia Fiorini z Italske nastají v maratónovom kodženiu do runia nový svetový rekord.
0: Tež Nemci svetový rekord nastajú. Johannes Liebmann dobil na EM v Parízu při púvaniu 1500 metrov voľného stíla, tak menoval Freistil, v 14 menšinách, 26 sekundách a 970 milisekundách. A je z tým, vo nímale 4 sekundy lepší hač US Američan Bobby Finka, kotrež je dotalný rekord nastajú. Z hakle Diana Čletného by to hižo druhý EM-titel, potom zo by to toho tiež na 800 metrov zvoto dobil.
1: V celku po takým EM se silnými nemskými vúkonami, vúlkými mezinárodnými starcami a nedom viacerými novými rekordami. Hej. Nitko je naše vúsovanie nimo, po takým prajme dobrú noc a božemie.
0: Na zase osvyšenie.
1: Prajte Franz.
0: A Klaudius ze Zadkule.
1: Božemie.
2: Zadkula.
3: So tiež vôkam ľubí.
4: 2, 3, 4, raz, 2. Oh yeah, baby, najnejší mežo, ja som...